Describe.

noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a vločkám je fuk, co se stane, fuk, co se stane. Padají pořád stejně, stejně tajou mi na rukou. Zatímco hraju tohle zoufalý divadlo s otiskem prádelní šňůry na krku, nikdo mě nevidí, jenom pod lampou jako já, opilí noční chodci. A vločky mizej a mizej.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí,

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, jak to říkají? Tam možná soka je ze Branči Kováč, říkají to ta DJs, diskotékař z Výhalovic. Ko já poznám toho Branči Kováč, originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze...

všechny děti, pro všechny stařec, disco science.

snad je to blízko. Urychlovač částic z dimenze disco. Disco Science. Máme pár minut.

Express. Express. Express. Express. Express FM.

0: nejoblíbenější song na Express.
1: Express FM.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Bez ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Ne, nedělní dopoledne s datem 4. října vám ze studia Rádia Express FM přeje Veronika. Doufám, že jste se dobře vyspali. Já musím uznat, že teda moc ne, upřímně. Jo, já teďka strašně brzo vstávám, nevím proč, asi staroba nám jede. Nicméně nálada dobrá, doufám, že i u vás. Dnes slaví svátek pánové s krásným jménem František, takže Frantové všechno nejlepší. Za okny našeho studia je aktuálně 13 stupňů Celsia, ale ta teplota by odpoledne kolem 2-3 hodiny mohla vylézt až na 21, takže nás čeká zase krásný další podzimní den ve znamení babího léta, tak si ho společně doufám užijeme. Já tu s vámi strávím 4 hodiny a během nich budu mimo jiné také hrát to, o co si napíšete. Místa v playlistu mám dost na vaše hudební tipy. Číslo je 602, 604, 903, tak se budu těšit, co si poručíte. A na úvod tady máme Gorillaz a jejich Andromedu. Hezký poslech.

0: Tak to byla britská jazzová, teda jazzová, klubová zpěvačka jazzy, pardon, to jméno mě spletlo, a její Invisible, čili neviditelný, neviditelná. O tomto víkendu včera se rozdávaly ceny Thálie pro nejlepší divadelní výkony uplynulé sezóny, takže na co jít a na koho jít do divadla, to vám řeknu za chvíli, čili rychle shrnu ty vítěze. Hrát nám bude třeba Holly Humberstone, Wilkinson, a taky čekám na ty vaše hudební tipy, tak doufám, že se pochlapíte. Nebo pohoučíte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Na jevišti Pražského národního divadla včera byly předány ceny Thálie pro nejlepší herecké výkony uplynulé sezóny. Já se zaměřím na činohru, můžete to brát jako takový tip, na co byste mohli zajít do divadla. Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli pro herečku získala Lucie Žáčková za svůj výkon v inscenaci Komuna, která se hraje v činoherním klubu. No a Stanislav Majer pro změnu získal cenu pro nejlepšího herce, a to za svých 10 rolí, které vystřídá v divadle X10 v inscenaci Amadoka, která vlastně líčí tragické osudy Ukrajinců, a Stanislav Majer tam hraje 10 různých postav, jak už jsem řekla, od takového unaveného soudruha až po takovou mladou bezstarostnou dívku. Cenu pro mladého umělce do 33 let získala Simona Levandovská. Takže tolik tálím, my si jdeme hrát další muziku, co to bude? Kings of Leon, My Whole World, to je novinka, a pustíme se taky třeba Disclosure.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tak jdu vyplnit váš první hudební tip a vaše hudební přání. Soňa si napsala o něco noční plán, ať jí to u sporáku trochu nakopne. Soňo, co vaříte? Já se musím přiznat, co včera byla na takový celodenní výstavě psů, plemen Kurgy a Kelpí, soutěžní výstava, jo, protože si chceme pořizovat pejska. Kelpie, to je teda zajímavý pes, vám řeknu, vypadá to jako tasmánský čert, australská kelpie, hodně zajímavý, ale my si chceme pořídit Kurgyho. No nicméně, bylo to pro mě tak vyčerpávající, tak náročný, i když strašně jako zajímavý, jak tam ty pejskové soutěžily, že jsem byla tak vyčerpaná, že když jsem přijela domů, tak jsem se nezmohla na nic, abych uvařila, tak jsem si k večeři udělala popcorn a nebylo to v tomto týdnu poprvé, musím říct, jo, takže jako takhle vyvařuju já. Soňo, doufám, že vyvařujete, když už vaříte od 10:30 něco pořádného, že nejste jako já, že se odbydete. No, každopádně něco, Soňino přání, něco, pozor, 10. října, což je už příštím týdnu, budou mít koncert v kampusu Hybernská v Praze od 8:45 a je to koncert, kterým budou přát neziskové organizaci Arnika k 25. narozeninám. Arnika, to je ekologická organizace, která se stará už 25 let o přírodu, aby nám tady bylo hezky, aby příroda nestrádala, pokud možno. No a kromě toho koncertu něco v Hybernské budou výstavy, debaty s osobnostmi české environmentální scény, bude tam svop oblečení, dokumenty o řešených kauzách a tak dále, ale každopádně něco tam budou taky hrát a my se teď pustíme jejich noční plán. Soňo, děkuju za tip.

0: Ano, není to poprvé, není to naposled, co jsem si k večeři udělala popcorn. Soňa dělá ovšem zapečené brambory. Děkuju moc krát, Soňo. Doufám, že vás to rozkákalo u toho sporáku, že jste to dala pořádně na hlas. A taky přeju dobrou chuť, až budete obědvat. Alžběta Tkáč Trusínová, zpěvačka, Bětka z něco, když jsme ji tady měli na rozhovoru, tak jsem se jí ptala, protože vím, že má strašně ráda majonézu a taky se tak jmenuje ta deska, ze které je tento song Noční plán. Co si udělá k večeři, když se cítí tak jako špatně, čím tak jako si v uvozovkách zaprasí. A ona říkala, no koupím si takový ty nejvíc mastný u Vietnamců těstoviny, takový ty úplně nejmastnější věc, co může být. A ještě si na to kydnu asi 8 žic majolky, majonézy a pak to pěkně jako spucnu. Takže ano, někdo si dělá popcorn, někdo si dělá vietnamský nudle s majonézou a Soňa si dělá zapečený brambory. Dobrou chuť.
1: Express. Express FM.

0: Tak to byly bráchové semknutí pod značkou Disclosure a jejich Higher Than Ever Before. Já jsem si samozřejmě s tím popcornem, co jsem si dělala k večeři včera, jako z nedostatku vůle, ne nedostatku peněz, ale vůle, tak jsem si vzpomněla na svý studentský let a samozřejmě ta nevýhoda toho, když odejdete docela brzy od rodičů a žijete ten nezávislý studentský život, je ten, že prostě nemáte navařeno a že hlavně na to, abyste měli navařeno, nemáte vůbec žádné peníze. Takže ty moje jídla, které jsem si tehdy dělávala, když jsem měla hodně hluboko do kapsy a do brigády daleko, do peněz, tak jsem si dělala třeba rejži se strouhaným sejrem a to mi vystačilo, nebo jsem si dělala rejži, do toho jsem si dala rajčata, no a nebo byly tady samozřejmě vietnamské polívky nebo čínské polívky, na který jsem se nastrouhala sejra. To si musím říct, že jako do dneška si občas jako udělám, že se mi tak jako zastrskne. ale jinak, no, člověk byl mladý, vydržel ledasco a ta výživa nemusela být ještě tak úplně jako precizní, jako teď a dobrá. Ale jsem ráda, že už tohleto období mám za sebou, z tohoto hlediska tedy. Kdybyste se vzpomněli na nějaký super věci, které jste si jako studenti vařili z nedostatku peněz, tak mi to klidně taky napište i s vašimi hudební tipy na číslo 602604903. Co si budeme hrát dál? Mám tady připravenou Beyoncé, mám tady připravené Franz Ferdinand, no a je to taky na vás, přátelé.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Tak to byl Steve Lacy a jeho Oh Yeah. Oh yeah, dnes večer pražská O2 Arena zažije velké věci. Vůbec historicky poprvé na české půdě vystoupí americký A$AP Rocky v rámci svého turné Don't Be Dumb. Je to jeho turné po 7 letech. Nemá předskokana, nemá dokonce ani předskakujícího rozehřívajícího DJe, místo toho ve smyčce pouští během toho turné takovou ambientní hudbu z akvária, pak se to utne a hned nastupuje na scénu. Má tam 3 helikoptéry, pokud se nemýlím, doufám, že budou i v O2 aréně, 2 z nich jsou hořící, má tam megafony, má tam velikánskou crew a je to takový jako pěkný, jako nářezový chaos, jak jsem tak četla recenze, víc nechci prozrazovat. Každopádně, kdo máte lístky, moc si to dnes večer užijte a pouštím A$AP Rockyho dohromady s Muramasa a je to skladba nazvaná Lovesick.

0: Tak to byl také Ace Proky, který dnes večer už bude vystupovat v O2 aréně, možná už je tady u nás v Česku, to opravdu netuším. Řešili jsme tu vysokou gastronomii, kterou jsme si jako studenti zcela jistě všichni připravovali, ať na vysokoškolských kolejích nebo na nějakých podnájmech, kde nás žilo víc. Děkuju moc za to, co mi posíláte, za ty jídla, které jste si skvěle dělali. Na vysokoškolské koleji jsme dost často vařili špagety na x dní dopředu a jeden den byli s kečupem, druhý s hořčicí a třetí s marmeládou. Za mladá jsme jídlo moc neřešili. Siro mi píše, až budeš ohřejvat párky na žehličce, abys měla něco teplýho k jídlu v místnosti, kam se vejde postel a kufr a trošku ty, tak to teprve zažiješ. No děkuji. Já když jsem už nemohla, tak jsem si kolikrát třeba rozkousala zrnko kávy, si pamatuju, a protože jsem fakt nic neměla k jídlu, tak jsem někdy jedla třeba jako kostka cukru, mi musela stačit, abych ještě vydržela chviličku s energií. Říkám, tohle bych vracet nechtěla, to mládí možná na chvilku na zkoušku, jo, abych aspoň věděla, jaký to bylo, cítit se mladá a mít hodně energie, ale jako tady to jídlo, no, někdy byl hlad, no, tak ale to k tomu mládí patří, mládí je krásný a vždycky se něco našlo nakonec k jídlu. Přežili jsme, když tak mi napište dál, klidně 602604903. No a Siro, za tu krásnou odpověď, za tu krásnou anketní účast si přál Priznic a jeho nebolí. Já to tady, Siro, mám v živý verzi, tak snad nevadí a nebude bolet.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: shake until I hit the ground. Tak to byla Anabel. 9 minut po 11. hodině vás u vysílání Rádia Express FM vítá, zdraví Veronika, přeju vám ještě stále krásné nedělní dopoledne. Všem, kdo se právě probudili, to přeju. No a mám tu zprávu takovou, že pražský koncert, comebackový koncert Color Factory se vyprodal. Color Factory, to je jedna z nejvýraznějších kapel české alternativní scény 90. let, která je neodmyslitelně spjatá s filmem Šeptej, protože v něm zaznělo celkem 7 tracků z jejich debutové desky. Vrátili se naprosto fenomenálním způsobem během letošního Karlovarského festivalu, kdy odehráli 2 koncerty, jeden akustický před obnovenou premiérou filmu Šeptej, to hráli pro pana prezidenta, no a pak večer ještě hráli před Termálem v baru a byl to naprosto krásný, úžasný koncert a protože se tak vydařil, tak se kapela rozhodla, že to nebyl koncert poslední. Takže pražské vystoupení 18.11. Roxy. Vyprodáno. Včera se to vyprodalo, ale máte šanci vidět je naživo v Brně a to 25. o týden později a to sice v klubu Fléda, tam ještě poslední lístky zbývají. Na pódiu se Color Factory předvedou v 7členné sestavě, zpívat bude David Volenec, samozřejmě zpívá mu to fenomenálně. Dále Colin Stewart, na bicí Štěpán Tůma, Iva Stuartová, Ivo Heger, Dušan Lippert a Jan P. Muchov zastupuje Honzu Čechického, který se toho návratu Color Factory neúčastní. My si teď od této skvělé kapely pustíme písničku, která se jmenuje Kiss Me a během toho koncertu v Roxy na Flédě taky zazní, protože já jsem na tom koncertu ve Varech byla a tohle to tam hrálo a všichni zpívali.
1: Express.
2: Express FM.

0: Hrají nám pouze dva nástroje, vážení, bicí a basa. To je minimalistické složení britské kapely Royal Blood. Ta 6. listopadu přijde se svojí pátou studiovkou Dead Company, která má být rychlá, neklidná, syrová, brutální, takový návrat ke kořenům a ponese se v duchu takzvané antiprodukce, jako tento track Ten Over Ten. Ještě znova vás vyzývám k tomu, abyste mi posílali své hudební tipy, protože dnes máme neděli a vždy o víkendu nám náš hudební šéf Radek nechá v playlistu volná místa, kde je napsán hudební tip, a tato místa já musím vyplnit tím, o co si napíšete na číslo 602604903, tak pište, za chvíli tu máme Eminema.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci desertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Express. Music first.

0: Dnes je 4. říjen a slavíme Světový den zvířat. Je to 4. říjen, protože byl vybrán na počest svatého Františka z Assisi. Dnes mají Františkové svátek. František z Assisi se staral o opuštěná nemocná zvířata, považoval je za své sestry a bratry. No, toto datum má v Česku zavedenou tradici. Zoologické zahrady mají speciální program, například Pražská zoo má dnes už od 10:30 různá setkání u různých zvířat, u různých pavilonů, také krmení komentované a tak dále. Podívejte se sami na program. No a jak pomoci ohroženým zvířatům nebo zvířátkům v nouzi nebo týraným zvířatům, no můžete třeba přispět na nějaký útulek a nebo na nějakou organizaci, která zvířatům samozřejmě pomáhá. Tak, teď jdu vyplnit další z vašich tipů a je to skáčková skupina Madness, skladba, kterou už jsme tady dlouho neměli. Our House. Tak to je taky docela, jako pro takovou dobrou náladu a kvaření. Pokud někdo z vás teda doma vaří, tak si můžete se záskyrou pěkně zatancovat s vařečkou v ruce.
1: Express.
2: Express. FM.

myslím, že jsou dnes otevřená muzea, já to zjistím, ale myslím, že jsou zadarmo otevřený muzea a státní galerie v rámci takového toho programu Ministerstva kultury nového, že v neděli zdarma jednou měsíčně. Kouknu se na to, potvrdím, ale myslím, že to tak je. No nicméně stále ještě probíhá jako další tip na to, co byste dnes mohli dělat, a to po celém Česku. Den architektury, což je festival, který se koná ve více než 100 českých městech a obcích, ale taky na Slovensku, pokud nás poslouchají naši slovenští bratři, tak bohatý program máte i u vás. No a je to festival, který vás zavede na různá zajímavá místa, kde je zajímavá architektura, kde se letos můžete podívat, protože bydlím tady sem, to je ten název nebo motto letošního ročníku, čili můžete se podívat, jak se bydlelo v historii, jak se bydlí a jak se možná asi nebo tady pravděpodobně bude bydlet v blízké budoucnosti. Konají se různé prohlídky, samozřejmě s odborným komentářem, různé vycházky. Já jsem včera zahálela, měla jsem jiný program, protože, jak už jsem říkala, byla jsem na své první klubové výstavě jako divák psů, soutěžní výstavě, bylo to plemena Korgi a plemeno australská Kelpie, což je plemeno, který mě velmi zaujalo. Myslím si, že u nás moc těchto psů není, protože jsem ho ještě, myslím, neviděla nebo neuvědomuji si to. Nicméně vypadá, už jsem to tu dnes zmiňovala jednou, jako tasmánský čert, takový vyrostlý. A kdybych tohle psa potkala někde v lese, tak si myslím, že bych se bála, že je to nějaký divoký pes a že mě zardusí. Ale je to krásný pes. Je to pes velmi inteligentní. Je takový jako černý nebo tmavě hnědý a má takový pronikavý žlutý oči a je to pes pastevecký, takže velmi užitečný. No nicméně na té výstavě v Lounech včera jsem viděla taky 129 pejsků Korgi, takže jako Korgi heaven, nebe pro všechny milovníky Korgi, kterým jsem já, a bylo pro mě jako nesmírně fascinující jako insider podívat se do té komunity toho psího soutěžení nebo těch výstav. Nikdy jsem nic takového nezažila, jak se tam načesávají, tak různě stojí jako po stolečkách, čekají tam a ty se soutěží v různých těch kategoriích, jo, vítězové a štěňata, dorostenci a jak tam prostě kráčí v tom kruhu nebo běhají v tom kruhu ti majitelé s těmi pejsky. No, jako nesmírně fascinující svět pro mě a jako nahlédnout do něj bylo zajímavé, taky ta velikánská konkurence, která tam byla, zahraniční porodci. No, zajímavý, nechte si líbit, pokud máte psy, někdy vyražte na něco takového. A teď jdu vyplnit, už abych moc dlouho nemluvila, další z vašich tipů, který mi přišel od Petra, a píše, že si prosí o píseň Nedělní pohody, to znamená J.A.R. Jsem pohodlný, takže zde zavzpomínáme jednak na skupinu J.A.R. a samozřejmě s tou písní i na Jiřího Bartošku, který v ní promlouvá. Express.

0: Takže je to tak, jak jsem říkala, je první neděle v měsíci a muzea, státní muzea a galerie se otvírají všem úplně zdarma. Můžete vyrazit třeba do Pražského veletržního paláce, do Moravské galerie v Brně, do Pražského umělecko-průmyslového muzea, do Technického muzea, jak v Praze, tak v Brně. Můžete vyrazit třeba do státního muzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou nebo do skanzenu Strážnice. No podívejte se sami na Ministerstvo kultury mk.gov.cz, tam najdete seznam všech institucí, které můžete dnes úplně zdarma navštívit a prohlédnout si expozice. Tak, za chvíli tu máme Issy Cross, pustíme si taky třeba 660 a mám tu taky spoustu vašich hudebních tipů, které musím honem doplnit a vyplnit. A pokud byste měli taky nějaký hudební tip, vy ostatní, co jste ještě neposlali, tak 602 604 903, to je číslo k nám. Mám ještě 2 a čtvrt hodiny, abych hrála podle vás.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tak to byl song Bittersweet Goodbye, kde jsme samozřejmě slyšeli Bittersweet Symphony od skupiny The Verve. Mám tu další hudební tip a ten přišel od Aleše na nedělní dohánění restů, něco od skupiny nebo dvojice The Dough, což je finsko-francouzský projekt. Mám, pustíme si, přeju Alešovi, ať to má rychle z krku, já to znám jak svý boty, tohleto dohánění restů o víkendech, potom z toho víkendu nic nemám a mám na to takový pravidlo, je to zkrátka žáves, žádné velké, to si doplňte sami, tak ať to máte Aleši rychle hotový a můžete si jít ven užít ten krásný den, který tam je.
1: Express FM.

0: Na Express FM dozněla píseň od Miley. Je 12.07, krásné nedělní, teď už odpoledne vám při poslechu našeho rádia přeje Veronika. Jsem tu za Radka a přijímám vaše hudební tipy jako vždycky, jako každý víkend. Číslo 602604903. Za chvíli jdu plnit vaše další přání, bude tu Red Z, vydržte. No a teď bych ráda promluvila o ilegální akci, která proběhla v noci na dnešek na našem území v Česku. A byl to ilegální sraz tuningových aut, který se jmenuje Europe Illegal Season End 2026. Tuningáři se sešli v hojném počtu, bylo to asi tisícovka aut, a to nejdřív hlavně na Brněnsku, nejdřív u nákupního centra Olympia v Modřinov, se to jmenuje, myslím, Modřinov? Modřice, pardon, omlouvám se Modřickým. Potom se přesouvali ke Globusu v Brně. V Brně potom někdo odjel a přijel do Olomouce, potom se vraceli zase k Masarykovou okruhu v Brně a potom se někteří přepravovali ku Praze. Možná jste tuhle partičku potkali, nicméně na vše dohlíželi policisté, kteří udělili pokuty za přestupky v hodnotě asi 272 tisíc korun. Nikomu se nic nestalo, všechno dobře dopadlo, no a my si jdeme hrát další songy, budou tu Manic Street Preachers a taky zpěvačka Rose Grey.
1: Nedělní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
1: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci desertů. Více na hotelsavorsky.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Zítra uplyne 90 let od narození Václava Havla a koná se nespočet vzpomínkových akcí. Zítra budou například představeny dvě nové pamětní desky. Jedna ve Valštejnském paláci a tu druhá na domě v ulici u Davidského rybníčku, což je v Praze 6, nedaleko Hadovky, nedaleko ulice Evropská, což je místo, kde Václav Havel žil v 70. letech se svou manželkou Olgou. Zítra v 9 ráno bude také nedaleko pražského planetária představena Havlova tramvaj, ve které se můžete setkat s postavami z Havlových her. Tuto tramvaj uvidí také cestující v Brně. V jízdárně Pražského hradu bude 7. října představena nová výstava, která je věnovaná předmětům, kterými se na Pražském hradě Václav Havel za svého prezidentování obklopoval. Ta výstava tam bude probíhat až do 17. ledna. No a ještě se, abych vybrala jenom to, co mě třeba jako první praštilo do očí a co bych ráda viděla, na Mariánském náměstí byla 21. září odhalená světelná instalace Michala Škapy neboli Trona, umělce spjatého s graffiti scénou, a je to podsta Václavu Havlovi. Je to instalace, která se jmenuje Pravda a láska, je v takovém prosklaném výstavním boxu přímo na prostranství náměstí. No a jsou tam typické Škapovy neonové prvky s fotografiemi fotografa Františka Ortmana, jsou tam Havlovy citáty a také texty, a tato instalace tam bude k vidění až do 25. října. Jdeme si poslechnout Rose a její New Trick.
1: Express FM.

Tak to byla Rose. A já jdu vyplnit další váš hudební tip. Napsali jste si o Redzeda. Redzed bude to písnička, kterou dali dohromady s Vypsanou Fixou a jmenuje se Smoke and Fire, dým a oheň. Vypsaná Fixa dojela své velikánské turné Kdesce Ideál a bude k tomu ještě takový malý bonusový koncert ve velkém sále Lucerny, a to 19. prosince, takže velká Lucerna opět těsně před Ježíškem, a tady máte Smoke and Fire.

0: Ještě zpátky k tomu ideálu, jo. Já jsem nepříliš ideálně řekla, že dojeli vypsaná fixa ideál turno, nedojeli. Dojeli ty letní koncerty festivalové, ale ideální tour samozřejmě je teď právě probíhá. Dokonce budou hrát pánové velmi brzy venku v Hradci Králové v parku 360. Tak tam se docela teple oblečte. Bude to ještě takový jako bonus k letním koncertům. Potom říjen ještě Plzeň, Šumperk, listopad Olomouc, Brno, Čáslav, Svitavy, Pardubice a taky Ostrava. Takže ne. Ideální tour rozhodně nekončí, naopak spíš začíná. Hrát si teď budeme Goldfrapp a jejich Number One. Pokud byste měli nějaký hudební tip, opět vyzývám, můžete mi o něj napsat 602604903. To je to číslo, kam stačí napsat prostě autora nebo interpreta a název skladby, a pokud ji najdu v našem archivu, tak ji samozřejmě velmi ráda pustím.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Kellyn s Viktorem Sheenem oznámili Arena turné, které se odehraje v prosinci Praha-Ostrava, Pražská auto Arena, Ostrava Mustang Arena a 30. ledna Brno T-Arena. Všechny ty koncerty se vyprodaly během několika málo minut a ve frontě stály ještě desítky tisíce zájemců o ty lístky. Takže pořadatelé a rychlí kluci oznámili, že by měl přibýt ještě jeden koncert v Praze a jeden koncert v Brně. Tak pokud se na vás nedostalo, pokud zrovna vy jste byli v té frontě, která čekala na ty lístky, tak mějte oči na stopkách, aby se na vás dostalo, až se budou ty dva koncerty přidávat. Teď si pustíme Kellyna dohromady s Fiddlerským a je to skladba z roku 2002 a jmenuje se Hot Dropout.

0: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, fosení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Hudba na prvním místě.

0: Tak doufám, že jste se roztančili při nedělním odpolední. Pokud právě obědváte, tak vám přeju samozřejmě dobrou chuť a hezký den. Moje jméno je Veronika, jsem tu dnes za Radka. Pouští muziku dle vašeho gusta, čili pokud byste měli nějaký hudební tip, tak jsem s ním 602604903, to je číslo, na kterém přijímám vaše textovky. Včera jsem viděla takový docela fajn film, který měl před 14 dny premiéru v našich kinech. Ten film se jmenuje Tony a je to životopisný film o Antonim Bourdainovi, což byl ten slavný americký kuchař, který před 8 lety spáchal sebevraždu oběšením ve Francii. No a je to vlastně cesta jeho mládí a zrání, kdy Dominic Sessa, mladý nadějný herec, ho hraje za jeho mladých let, někdy v 70. Je to naprosto rozmazlený, arrogantní floutek, kterého odmítnou ke studiu spisovatelství, tak se vydá do takového přímořského provinčního městečka, při oceánského, lépe řečeno, a nechá se tam jako naprostý neschopa zaměstnat v jedné restauraci, která dělá fast food a jímž šéf kuchařem je Antonio Banderas, jeho budoucí guru. No a tam prostě dospěje. Je to fajn, hrozně příjemně se to sledovalo, byl taky pěkný retrofilm s příjemnou muzikou. Říkám, nic nenáročného, ale takhle na neděli skvěle. Promítají ve spoustě kin, včetně multiplexu, takže zajděte si Tony. A jdeme si pustit další muziku. Máme tady novinku od pro nás nového, v našem playlistu nového projektu, který se říká Veja Project. A je to skladba nazvaná Vogue.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: V noci na středu odstartovala zápasem Carolina Florida nová sezóna zámořské hokejové NHL. Nejprestižnější hokejová liga světa má už nějaký ten pátek svůj prostor také ve vysílání stanice Nova Sport a v pořadu Express Star, který premiérujeme vždy ve středu večer od 19. hodiny, byla řeč o NHL, o zápasech na Nova Sport, protože přišel šéf hokejové redakce Roman Jedlička, který také sám ty zápasy moderuje. A Petr Novák se ho ptal, jaký má komentátorský sen?
1: Komentovat finále Stanley Cupu přímo z místa z arény, kde se hraje, protože my komentujeme neustále z takové kabinky, která má 3x2 metry, něco podobného, jako je tady u vás, ale jsou 2, 3, 4 hodiny ráno, tak to není úplně OK, takže já bych chtěl komentovat v 7 hodin večer ze stadionu v Americe.
0: Tak dozvíte se samozřejmě taky spoustu dalších věcí od Romana Jedličky, například jak pomáhá AI při přípravě na komentování těch zápasů a další věci. Poslechnout si ho můžete velmi jednoduše v podcastu na našich webovkách expressfm.cz, tam najdete veškeré podcasty, třeba taky s našimi hudebními hosty, nedávno tu byla například Athéna Chlebová, která nás zvala na ksty její nové desky Atentát, ten první proběhne 18. listopadu v prostoru Back Jesus v Praze, kde budou Gambers Rappers a bude tam taky after DJ set od Ventolina. No a Brno bude mít křest 2. prosince v Artbaru a tam bude pro změnu jako host Miss Petty a taky Matyášovi kamarádi. My si teď od Ateny Chlebové pustíme novinku z té desky, jmenuje se Koníci a jako host se v ní objevuje muzikant Králíček, což není nikdo jiný než Petr Madek z Midi Ligy. Express FM.

tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měněj, to tak bejvá. Cítím to jí.

0: Tak to byl divočák Jamie T a jeho novinka 3310, která odkazuje samozřejmě ke starému modelu telefonu Nokia. A je to taková píseň o tom, že staré časy byly dobré časy, ale i nové časy můžou být dobré, že? Máme dneska 4. října, svátek slaví Františkové, všechno nejlepší. To znamená, že už 14 dní je podzim, ale teploty jsou ještě stále velmi letní. V tom uplynulém týdnu byly vyloženě letní, protože bylo přes 25 stupňů Celsia. Dnes je, teď máme 18 za okny, mělo by být až 20 a těch 20 nebo 21 stupňů ta teplota vydrží až do středy, potom už se začne podzimně ochlazovat. Mě včera překvapilo to, jak strašně rychle se zkracují ty dny, že ještě ani nebylo 7 hodin a už byla skoro tma. No a bude hůř, protože velmi brzy 24. až 25. října přejdeme na ten standardní zimní čas a bude se stmívat ještě o hodinu dříve. Co se týká těch výhledů na to, že Evropská unie by se měla shodnout na tom, že už se nebude střídat čas a měla by se dohodnout buď na tom standardním zimním nebo na letním čase. No tak podle nového nařízení vlády, které vyšlo před několika dny, se bude u nás dál střídat čas minimálně do roku 2031, takže ještě 5 let. Hrát si teď budeme Andersna Páka s Kendrickem Lamarem. Tins.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Express. Music first.
6: Express FM.

0: Na Expressu nám vyhrává německý DJ a producent Coulter. Je to jeho novinka Trapped. Dost dobrý old school. Zdraví vás Veronika, přeju vám příjemné nedělní odpoledne. V následujícím týdnu čeká Česko komunální volby a také první kolo senátních voleb. Už byste měli mít ve svých schránkách hlasovací lístky. Pokud to tak není, tak je budete mít ve svých schránkách nejpozději v úterý 6. října. Na těch lístkách shledáte několik novinek, třeba že ty archy jsou úplně obrovské, obrovitánské, ale taky jsou tam u senátních voleb dva QR kódy. To je novinka. Na co jsou tam ty QR kódy? Ty QR kódy na hlasovacích lístcích slouží k pomoci nevědomým a slabozrakým voličům, aby mohli volit samostatně a tajně. Pomocí chytrého telefonu a hlasového výstupu si lidé slabozraký nebo nevědomí nechají přečíst text a informace o každém z kandidátů a ty kódy pomáhají také ověřit správnost lístku i v případě, že využívají asistenci jiné osoby a nebo člena komise. Takže QR kódy, nedivte se, až je tam najdete, čemu to je. Teď si zahrajeme nejhranější song tohoto týdne na našem rádiu a jsou to Jungle.
1: Nejhranější song na Express FM.

0: Tak to byly Astrid, už dlouho jsem neslyšela tenhle song. Ráda bych vám teď předestřela jeden tip na to, co sledovat online, a to sice na streamovací službě OnePlay, kde se právě dnes objevil film o stvořiteli atomové bomby, a to sice film Christophera Nolana Oppenheimer, který pozbíral 7 Oscarů. Až se vyhraje na OnePlay, tak ho 24. října uvede Nova Cinema. Za malou chvíli si pustíme další hudbu. Co tu máme? Little Sims, Cage the Elephant anebo Rachel Chinuriri?
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

To byly Cage the Elephant od amerických kytar. Se teď obrátíme k domácímu rapu Indie. André z Indie Avič má přichystané rovnou dvě desky, které hodlá vydat v blížících se dnech. Připomínám, že tu poslední solovku KMBL vydal v roce 2010, takže první z těch desek vyjde 1. listopadu, bude se jmenovat Na dohled, hostovat na ní budou třeba Rytmus, Pio Squad anebo Orion. O produkci se postarali různí lidé z Čech, ale i ze zahraničí, bude tam figurovat třeba taky DJ Vič. No a ta druhá deska by měla vyjít potom 2 měsíce na to. Jestli bude Indie vystupovat, to se neví, na to si musíme počkat. A ještě si chvíli musíme počkat na tu blížící se solovku. My se teď pustíme ještě pořád od Indie a Vič z roku 2003. Veronika se s vámi loučí, přeju vám krásný zbytek neděle. Děkuju vám moc za vaše hudební tipy, kterými jste mě zásobovali a zahltili. No a zítra se můžeme slyšet už v pravidelném čase 13 až 16 hodin. Mějte se nádherně. Ahoj. Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden obsadí kina téměř k nepoznání proteticky postaršený Tom Cruise ve filmu Alejandra Iñárritu Digger. V komedii katastrofických rozměrů si vychutnává roli ropného magnáta s pivním pupkem a pleší nejmocnějšího a nejbohatšího muže světa, který způsobil ekologickou pohromu. Nyní musí celý svět přesvědčit, že právě on je jeho jediným možným spasitelem. V dalších rolích se objeví John Goodman nebo Sandra Hill. Fanoušci skupiny Linkin Park se už tuto středu dočkají v kinech dokumentů o jejich životě po životě. Po 7letém mlčení, které následovalo po zdrcující ztrátě zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbylí členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely, ale zažehnou novou kreativní energii, která je zavede na cestu uměleckého znovuzrození. Film Unshattered sleduje kapelu od prvních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání comebackového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo. Propojuje vzácné archivní záběry, záznamy z koncertů a rozhovory s členy kapely i jejich fanoušky. Zachycuje tak upřímný příběh o tom, co znamená začít znovu.
2: I can't believe we're here.
3: So much of our lives had gone into Linkin Park. I just felt it was over. God save us every... Life doesn't always give you second chances.
4: We're getting a performance.
5: It's good to see you again.
0: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Music. First. Express FM.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
5: Za každou firmou je příběh.
6: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
5: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
6: Bez pozlátka, bez filtrů.
5: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
6: Express FM.
7: Express FM.
8: Music.
7: First.
8: Express FM.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, BC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Express. Music first.
6: Express FM.

0: Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Je to první říjnový víkend, necelý týden do voleb. My vás ušetříme ale těchto světských starostí. Udělali jsme za vás žebříček s nejlepší hudbou na Express FM. Bez práva volby. A za ním si stojíme, to si pište. Co je nového a nejhranějšího na Express FM, se dozvíte právě v následujících 60 minutách v Express Top. V první novince se propojují dvě generace. O jedné bychom mohli klidně říct i odcházející. Jenže to by nebyla Madonna, aby se ve svých 68 letech nenadýchla nové energie a s novou deskou Confessions 2 ukazuje, že věk je jenom číslo. V novém singlu se textově i atmosféricky propojila s novou generací klubové kultury. Původní verze odkazuje na newyorské začátky Madony raných 80. letech, zatímco Charlie XCX v novém intru vzpomíná na své první ilegální rave party v 15 letech v londýnském Hackney Wicku. Single Dancetery After Hours poprvé představili jako velkolepé úvodní číslo na udílení cen MTV Video Music Awards. Tady je novinka číslo 1. Madonna, Charlie XCX a Dancetery After Hours.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.

0: Desáté místo Express Top, toto byli britští Fat Dog. Frontman Joe Love prozradil, že ho k textu inspirovalo pozorování vlastní rodiny. Píseň se vyrovnává s tématy pochybností, frustrace a strachu z toho, zda člověk neopakuje chyby a osudy svých předků. Kdo jste viděli divoký videoklip, tak info, že se natáčel přímo během jejich open air koncertu pro 500 fanoušků v londýnské čtvrti Bermondsey, kterému se mezi komunitou přezdívalo Woofstock. Druhá novinka je z Velšska. Bratři Ed a Tom Raslovi, neboli Overmono, napsali album v odlehlých islandských horách s pouhými dvěma syntezátory a efektovou jednotkou. Deska Pure Devotion vyšla 7. srpna a její závěrečná gradující tečka se jmenuje After the Rain. Do něj nenahrávali přímo nové vokální linky, ale by samplovali vokály norského experimentálního dua Schmerz. Vzali ze dvou jejich různých skladeb, konkrétně z tracku Flashing a Big Dreams. Tady jsou Overmono, After the Rain.
1: Novinka Express Top.

0: Base Persuade je titulní song posledního alba Miley Cyrus. Miley napsala a produkovala track s osvědčeným týmem hitmakerů, mezi které patří její partner Max Morando, Kid Harpoon, známý spoluprací s Harry Stylesem, a Michael Pollack. To je pro Miley velký návrat na vrchol žebříčku, kdy samotné album debutovalo na prvním místě Billboard 200. Předskočilo jen 80 ekvivalentů alb country zpěvačku Ellu Langley. Tento týden jsme do našeho playlistu zařadili i nové U2. Silencio je skladba, která byla vydána jako druhý single z jejich 16. studiového alba Carnaval de Luz, což je první řadová deska s novým materiálem po 9 letech a vyjde v pátek 13. listopadu. Vydání samotného singlu proběhlo přesně den před 50. výročím založení kapely, které připadlo na 25. září. U2 píseň oslavili dvěma neohlášenými tajnými koncerty v Dublinu. Nejprve na své domovské střední škole Mount Temple Comprehensive, kde v září 1976 Larry Mullen Jr. vyvěsil slavný inzerát hledající hudebníky a později odpoledne přímo pro fanoušky na ulici Grafton Street. Toto je třetí novinka týdne.
1: Express Top. Novinka.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, sup. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
6: Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Express FM.
8: Hudba.

0: Killing Time je zatím poslední song z eponymního pátého alba kapely DMAs. Single celkem vtipně popisuje nám známý stav, kdy sedíte doma a čekáte, až se ve vašem životě něco stane. Ale pro věc jako takovou nejste ochotní moc udělat. DMAs byli osmí na Express FM. Předposlední novinka je od Taylor Swift, která slibovala nějakou novou hudbu, ale místo očekávané celé desky přišla jen se čtyřmi skladbami, které jsou přilepeny k poslednímu albu The Life of a Showgirl. Píseň Patient Zero vyšla jako vlajková loď deluxe edice jejího 12. studiového alba. Skladba okamžitě po vydání zaznamenala masivní úspěch a přepsala letošní streamovací statistiky, když debutovala na prvním místě globálního žebříčku Spotify s rekordními 13 miliony 700 přehrání za jeden den. Hudební video mělo velkolepou premiéru na udělení cen MTV Video Music Awards, kde Taylor zároveň převzala historicky první ocenění Artist Director's Honor za svůj přínos režii a vizuálnímu vyprávění. Tady je její Patient Zero, novinka číslo 4.
1: Novinka Express Top.

0: Sedmé místo má australský DJ Fisher. Ten svůj poslední track protáhl zátěžovým testem na festivalech, včetně slavného EDC Las Vegas, ale také jako otvírák během své letní rezidentury na Ibize. Společně s ním je v singlu What a Life zpěvačka Florence Arman. Churches je skotské trio v čele se zpěvačkou Lauren Mayberry, které se posouvá v singlu Roses od svého tradičního čistého synthpopu k tvrdšímu rockovému zvuku. V rozhovoru pro hudební magazín Pitchfork jde podle nich o dosud nejucelenější vizuální i zvukovou vizi, jakou kdy měli. Společně s vydáním singlu kapela oznámila dva speciální komorní koncerty na konec října tohoto roku, jeden v domovském Glasgow a druhý v Londýně. Výtěžek z obou akcí půjde na charitativní účely. Tady jsou Churches a Roses.
1: Express Top. Novinka.

0: Ladíte Express Stop na Express FM a pokud nás budete poslouchat i v úterý večer, narazíte i na reprízu téhle chart s nejhranější a nejnovější muzikou na tomto rádiu. Máme za sebou poslední novinku, kterou byly Churches a single Roses. Šestku aktuálně okupují Lens Family, respektive Kings of Leon. Ve videoklipu My Whole World nás nechávají nahlédnout do dětství téhle výjimečné kapely složené z bráchů a jejich bratrance Followillových.
1: Express Stop na Expressu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: týden se nám to rozhořel spor o výslovnost této K-popové star. O tom, že se skutečně vyslovuje Rosé, se můžete přesvědčit i na našem Instagramu. Toto byl její nový song New Trick a je na 5. místě. Čtyřku mají Jungle, kteří minulý týden měli svůj další skalp v podobě Express Top a se sluncem zalitou skladbou Someday Somewhere byli nejhranější. Dnes už je to 4. místo.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

0: Už je to měsíc, co vyšla čtvrtá deska této filipínsko-britské zpěvačky Biba Dubí. Album Pylon na Metacritic dostala slušné hodnocení 76%, ale za mě si zaslouží ještě trochu lepší recenzi. Single Memories je trojkou našeho playlistu. Dvojku má Barry Can't Swim. Producent z Edinburghu vlastním jménem Joshua Maney tento single vydal na jaře a stal se zároveň kurátorem 25. kompilace Late Night Tales. Dance, Dance, Dance se hodně blíží k předešlému singlu Return to Bebo.
1: Express Top na Expressu.

0: posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Everybody get up
2: and dance. Novinka číslo 1. Madonna a Charlie XCX. Danceteria After Hours. Novinka číslo 2. Overmono. After the Rain. Mezi novinkami jsou i U2 a Silencio. Patient Zero, to je Taylor Swift a novinka číslo 4. A poslední novinkou byly Churches, Roses. Aktuální 10. místo mají Fat Dog, Call It What You Want. 9. Miley, Bass Persuades. Killing Time, to jsou DMAs a místo 8. Na sedmičce je Fisher a Florence Arman, What a Life. My Whole World, to jsou Kings of Leon a místo 6. Rosey, New Trick, na místě 5. Čtyřku mají Jungle, Someday, Somewhere. Tři, Líba Dubí, Memories. A dvojku má Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance.
1: Express Top. Top.
2: Kdo nás fokusujete prakticky každý den, pak vám bez pochyby nemohla uniknout skladba sester Keenových. Nejslavnější, Ray, se svými vokalistkami z rodinných řad, má ambiciozní album This Music May Contain Hope, kterým je 71 minut dlouhý konceptuální projekt rozdělený do 4 pomyslných ročních období, který se vyrovnává s tématy zlomeného srdce, pochybností o sobě samé i kyberšikany. A ta nejpozitivnější věc z celé desky se jmenuje Joy. Tady jsou Ray, Ama a Absolutely.
0: Toto je nejhranější song

0: posloucháte Trendy Express. Naším dnešním tématem bude kyberbezpečnost. Jak s dětmi komunikovat o pravidlech pro mobil, sociální sítě i umělou inteligenci. Tak pojďme na to.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
2: Jsem Alenka, AI od O2, a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Trendy Express, už jsem mluvila o tom, že dneska to bude o kyberbezpečnosti a nebudu na to sama. Mým dnešním hostem je Dominika Herdová, ředitelka nadace O2. Dominiko, dobrý den.
1: Dobrý den, Báro.
0: Tak když se podíváme obecně, nadace O2, co má vlastně všechno na starosti, co jsou ty projekty, které teď u vás běží?
1: My toho máme hodně, takže nebudu zmiňovat úplně všechny, ale budu se soustředit pouze na tu jednou a hlavní, a to je online bezpečnost dětí na internetu. Teďkon aktuálně běží kampaň Moje máma versus AI máma.
0: A ty mámy se tam nějak utkávají, je to nějaký jako MMA, nebo jak to funguje? Ta Moje máma versus AI máma.
1: Otevírá témata online bezpečnosti v kontextu sdělování informací AI-ku.

0: to znamená z našeho výzkumu, o kterém můžu povídat později, nám vyšly nějaké hodně zásadní čísla, které říkají, děti se svěřují víc AI než mámám, než rodičům.
1: OK. A když se podíváme vůbec na bezpečně v síti CZ, já myslím, že někteří se ještě pamatují totiž chytrá škola, tak jsou to teď věci, které běží nějak vedle sebe, anebo tam proběhlo nějaký střídání stráží?
0: Jo, proběhlo střídání stráží. O tu chytrou školu jsme po 8 letech upravili a zase trošku posunuli dál, protože ta doba prostě se posouvá. Takže z O tu chytré školy máme O tu bezpečně v síti. Zůstává vlastně vzdělávací portál, respektive portál klasická webovka, kde najdete všechny informace o online bezpečnosti dětí na internetu, včetně podcastů, včetně článků. Je tam toho spoustu pro rodiče, ale i pro učitele a vlastně i jako pro děti. A k tomu jsme se právě soustředili na další aktivity, které budeme v nejbližších dnech vlastně ještě jako oznamovat, protože s tím souvisí i to, že se snažíme trošku víc a gamifikovanější dostávat i k samotným dětem. A celou tu kampaň, kterou jsem zmiňovala, je AI máma a tvoje máma, moje máma. My jsme dělali výzkum, který nám vlastně ukazoval, jakým způsobem děti doma mluví s rodičema o online bezpečnosti.
1: Jsou to jako český čísla z českých rodin, českých dětí?
0: Jo, jsou.
1: Takže
0: to.
1: Je to autentický domácí?
0: Jo, je to domácí prostě český výzkum. A my jsme potřebovali, aby vlastně jako nám děti řekli, jako, jak to mají doma a co by vlastně chtěli jinak. Protože jako rodičů, když se zeptáte, vždycky něco jako z toho vytáhnete. Ale ty děti jsou takový bezprostřední. Oni vám to prostě řeknou na placato, jak to prostě jako mají. Takže jsme se spojili s výzkumnou agenturou, se kterou máme dobrou spolupráci, chápou, jak my o tom jako přemýšlíme. A zároveň jsme si řekli, dobře, nemůžeme dělat jenom čistě kvantitativní výzkum, protože jako zeptat se 1700 dětí je jako cool, je to dobrý, je to velký vzorek, ale říkali jsme si, no to jo, ale prostě ta věková hranice nikde jako jinde, 8 let, jak se zeptáte 8letého dítěte, jako jak postavíte ten výzkum samotný, aby byl opravdu jako, že za něho dáme ruku do ohně, že ta metodologie je správná, že ty děti rozumějí tím otázkám, to nějak jednoduché. Takže jsme si předtím vlastně udělali jako kvalitativní rozhovory, aby jsme vlastně od těch dětí zjistili, jak oni o tom mluví, jak o tom jako přemýšlejí, jsme věděli, jak se máme jako zeptat. A ještě to nám taky nestačilo, takže jsme si udělali ještě takovou jako třetí fázi, která byla postavená na tom, že jsme vlastně vyšli do několika základních škol, kde jsme vlastně samotné děti postavili do roli výzkumníků, aby se ptali svých vrstevníků. My jsme si vlastně jenom chtěli potvrdit, že oni spolu budou mluvit a ty odpovědi budou vlastně totožné. Oni o tom budou mluvit trošku jako jinak, jako tím jejich jako žargonem, ale ty výstupy budou vlastně jako stejným.
1: Rozumím. Co jste se dozvěděli v tom výzkumu, to si řekneme za malou chvilku.
2: Trendy Express na Express FM.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
2: Music. First. Express FM.

0: Posloucháte Trendy Express, dneska je tu téma kyberbezpečnost, hlavně se bavíme o dětech a taky velkým tématem bude, jak s dětmi komunikovat a jak děti komunikují a jak rodiny doma komunikují na téma kyberbezpečnosti. Povídám si s Dominikou Herdovou, ředitelkou nadace O2. Dominiko, v tom průzkumu je mi jasný, že jste se ptali na XY otázek, dostali jste spoustu odpovědí, ale takový nějaký zásadní čísla, který třeba vás překvapily, nebo možná překvapí i naše posluchače.
1: To celé gro, co jsme jako zkoumali, tak to pro nás bylo úplně nejvíc asi šokující, protože nám jako vlastně vylezlo, že pouze 37% dětí má tu komunikaci v rodině o online bezpečnosti, to znamená, co dělá na mobile, jak dlouho tam je, proč tam je tak dlouho, co se mu tam děje nebo neděje, kdyby se něco dělo, jestli by jako nějakým způsobem se věděl, na koho se jako obrátit. A to nám vlastně řeklo jenom 37% dětí. Prostě 37% dětí jako řeklo, jo, já se doma povídám prostě s rodičema a je to v pohodě. Jako není to nic jako z čeho bych měl špatný pocit. Všichni ostatním, ten zbytek, vlastně řeklo, ta komunikace buď to probíhá napjatá situace, anebo je to až vysloveně jako pro ně nepříjemný a jsou doprovázený často zákazema. To znamená, cokoliv, co to dítě jako vlastně udělá, je pro něho jako nepříjemné, bolestivé, protože to souvisí s nějakým jako alahejtěním, nepochopením toho, co tam vlastně jako to dítě dělá, proč to dělá. A ty rozhovory jsou prostě pro ty děti hrozně nepříjemné.
0: Jasně, takže místo takového toho, aby to znělo jako zájem,
1: jo.
0: Co děláš na mobilu, je to zajímavý, ukáž něco, tak je to spíš jako, co tam furt děláš na tom mobilu?
1: Přesně tak, a už to odlož.
0: A to je ten rozdíl mezi těma 37 a 63%, chápu to správně.
1: Ano, mě i překvapilo, jedna z těch otázek bylo, jako o čem si teda jako povídáte s těma rodičema. A oni si hrozně rádi povídají vlastně jako o škole. Oni si vůbec nemají problém. Myslím si, že škola bude takový, jako co by jsme si jako řekli. Ale ty děti vlastně říkají, jo, já si prostě chci jako s rodičema o tom povídat, chci, aby se dívali se mnou prostě na to, na co koukám jako já. Je to prostě žádané, já to jako dítě prostě od toho rodiče jako vlastně hrozně chci. A druhý jako podle mě hrozně důležitý jako zjištění, které souvisí samozřejmě jako vývojovou psychologii a tak dále, je ale to, že ty děti jsou otevřené ty komunikaci a tomu jako pozitivnímu přístupu, že se chtějí sdílet ty věci s těma rodičema, je věk 11 let. Prostě v 11 letech se to okno jako pro tu otevřenou komunikaci, takovou tu příjemnou, jako uzavírá. A potom věku už to dítě to začne vnímat víc jako kontrolu. Že už je to takový, to jako přesně tak mi to ukáže něco a tohle to dítě už pak jako nechce. Takže je strašně důležité začít tu komunikaci v rodinách, opravdu jako vlastně v momentě, kdy začnu dávat jako první tablet, první telefon, prostě když už to dítě jako vlastně dostávám do toho online prostředí a už po něm jako něco vlastně vím, že budu chtít, aby například jako nějaké věci nedělal, tak se s ním o tom musím začít v tu chvíli jako povídat a budovat ten vztah, aby vlastně v těch 11 letech se mi pak nestalo to, že to dítě bude úplně uzavřené a už nebude chtít nic.
0: Uh-huh. Tak jak možná takovou komunikaci začít a co by určitě mělo být součástí toho rozhovoru, o tom si budeme povídat za malou chvilku v pořadu Trendy.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
3: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express. Dominiko, my se tady bavíme o tom, že je důležitá doma v rodině ta komunikace s těmi dětmi, o těch pravidlech, užívání všech těch přístrojů dneska, který můžete mít. Jak vůbec doma ale nastavit teda ta pravidla? Protože říkali jsme si, měl by to být nějaký jako pozitivní přístup, ale samozřejmě zase nemůžeme těm dětem dovolit všechno, nějaká kontrola tam být musí, tak je to asi těžké vyvážit, předpokládám. Byste zjistili něco z toho výzkumu, jak byste to představovali ty děti, tak jak nastavit ty pravidla třeba pro to užívání toho chytrého telefonu, těch sociálních sítí?
2: Já bych možná jako první doporučila udělat to, že na autu bezpečně v sítě si můžete udělat takový, jako rodič si tam můžete udělat takový hodně rychle jako screen samého sebe, jakým způsobem doma tu komunikaci máte nastavenou. Je tam připravených zhruba 10 otázek, kde se prostě ptáme na to, jako kdo tu komunikaci vůbec začíná, o čem je, v jakém duchu, a pak vám vyleze nějaký jako shrnutí, jaký typ vlastně komunikátora jakoby jste. To znamená, jestli jste spíš jako člověk nastavený tak, že jako kontrolujete, to znamená, jste hodně jako technologický člověk. Máte tam prostě ten rodičovský zámek, tu kontrolu, ale ta komunikace, dejme tomu, jakoby je jako slabší a jsou tam takový 4 jako různý typy skupin, kam můžete jako patřit. A podle toho vám vlastně vylezou nějaké doporučení, jak s tím můžete pracovat, jak s tou komunikací, jako můžete pracovat, co byste měl vědět, zkusit, jak o tom trošku jinak přemýšlet, než to, jak to máte nastavené. Je to hodně jako, není to dogmatický, je to hodně jako easy, ale může vám to pomoct o těch věcech trošku jinak jako přemýšlet a otevírat nějaké možnosti. A konkrétní nástroj, který já jako hodně doporučuji, my jsme vlastně v Outučku připravili takovou, formálně tomu říkáme rodinná dohoda. Já tomu vnitřně jako říkám rodinný slib, protože ten slib je pro mě závaznější a zároveň si myslím, že může lépe fungovat. Je to prostě taková jako PDF-ko, které taky najdete na YouTube bezpečně v síti, můžete si ho stáhnout, můžete ho pak reálně podepsat a vyvěsit si ho klidně na lednici. A je to jenom postavené na nějakých jako pravidlech, které si sami vy s tím dítětem řeknete, co byste měli nebo neměli dělat, jak to bude u vás doma fungovat. Ale je to slib, který dává to dítě a který dává ten rodič. Například ten rodič se tam zavazuje, že prostě nebude křičet, nebude prostě jako, nebudou tam ty zákazy, nebude prostě trestat za něco, co to dítě udělalo, jenom kvůli tomu, že to byla chyba, protože prostě chyby se stávají. A to je potřeba se z toho naučit a jít jakoby dále. Ale to dítě se taky zavazuje k tomu, jako například, že ten mobil není tajemství. Prostě ten rodič má k němu přístup. On musí vědět, co se jako na tom mobile v tom online světě toho dítěte jakoby děje. Takže to nebude nikdy jako tajemstvím. A taky se domlouvají na tom, kde například to, ten mobil má místo v noci. Jo, ne doma jakoby pod polštářem, ale prostě někde, aby se to dítě jako bezpečně jako pohodě jako vyspalo. A jsou tam takový jako pár typů, které my jako doporučujeme se nad tím zamyslet. A co je důležité? Ta dohoda, ty pravidla, to není statická věc, jako když si to nastavíte v těch 8 letech, tak to nemůže zůstat stejný v 11 letech. Je prostě to dítě se vyvíjí, vy se vyvíjíte, ta komunikace se nějak vyvíjí, takže se k ní pravidelně máte vracet a jako jenom si to tak jako projde a říct si, jo, jako ještě tohle to má smysl, tohle už nemá smysl, něco jiného bude, když to dítě bude 15 let, že jo.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Posloucháte pořad Trendy. Dneska si povídáme o kyberbezpečnosti, a to s ředitelkou nadace O2 Dominikou Herdovou. Dominiko, jaká jsou ta úskalí toho, když ta komunikace neprobíhá vůbec, anebo probíhá třeba nějakým právě tím negativním způsobem, to, o čem jsme se bavili, že tam vlastně ty děti mají stres, z toho je to pro ně komunikace, že má zase něco táta o mobilu, tyjo, tak...
1: Pacem! Přesně. Ano, umím si to velmi živě představit. Pak se bude stávat pravděpodobně to, tak jako AI. Umělá inteligence tady prostě jako je. Je to chytrý pomocník do kapsy, kterého má každý jako sebou. My jako dospělí asi víme, nebo měli bychom vědět, jakým způsobem ho používat nebo nepoužívat. Je to prostě pomocník, kterým musím ho já kontrolovat, musím vědět, jaké informace tam sděluji. Jenomže ty děti. Pro ty děti je hrozně přirozené komunikovat vlastně jako prostřednictvím chatu, prostřednictvím mobilu. Oni vědí, co je AI. Oni vědí, že když se tam něco zeptají, tak dostanou nějakou odpověď. Co už nevědí, je, co je zatím. Neví, že ten nástroj je prostě připravený a je programovaný tak, aby vždycky vám vyšel, jakože by byl k vám milej, pozitivní a vyříká vám ty jako hezký věci. Ale co se pak může stát, je, že to dítě si zvykne vlastně svěřovat se s těma věcma, které ho trápí jako v životě, nejenom v online prostředí, se začne svěřovat prostě AI a ne těm rodičům a ne těm kamarádům, protože prostě, když doma bude ta komunikace postavena na přesně jak jste ukazovala, jak by neměla vypadat, ale jako ona tak vypadá a ty rodiče to ani nemyslí špatně, ale prostě v tom hektickém světě je to jako hrozně těžký si tohleto jako uhlídat. Ale pokud ta komunikace nebude nastavená dobře, tak ty děti se budou svěřovat AI. A proto jsme vlastně přišli s kampaní Moje máma versus AI máma, která vlastně to téma otevírá. My chceme, aby děti používali mobil, jako připojovali se, fungovali nějak jako bezpečně, ale a zároveň nechceme, aby se svěřovali s informacemi umělé inteligence, aby tam vkládali citlivá data, citlivá informace od toho, kde bydlí, přes toho, že si tam budou vkládat prostě informace z pasu, že si tam budou prostě citlivé informace o tom, co řeší, jestli jako nějaké zdravotní problémy, psychické problémy, nebo si tam prostě budou vkládat nějaké fotky, nějak, jako videa, cokoliv. Prostě ta bezpečnost má být o tom, že to dítě ví, že to není to prostředí, kde se má svěřovat a kde má sdílet ty informace, protože ty data prostě jako někde jsou a není bezpečné to tam dávat a proto na to v té kampani vlastně upozorňujeme. A ta kampaň jako taková, že jsem viděla, že jste se začíná nadychovat, že jako vlastně tu kampaň popsat. Ona je vlastně udělána tak jako moderátor, pan Kvašovský, kalkulátor, je v roli moderátora, je tam vlastně jako kluk, Adam, a je tam vyzobrazená jako AI máma, prostě umělá inteligence, a klasická máma, jako ta pravá máma. A vlastně moderátor dává nějaké otázky, ptá se jako ty skuteční mámy, kde bydlí, ona odpovídá, pak ty AI mámy, ona zase odpovídá a tak to graduje. Jo? Jsou tam prostě otázky, které gradujou, kde už se pak dostaneme tomu, jako s kým si píše, o čem si píše. Samozřejmě máma neví, že jo? AI máma ví, protože ty informace tam jsou, ví to všechno, přesně to jako propíše, co všechno tam jako se sděloval. A vlastně výstupem z toho má být, nebo je, že na závěr si padnou jako reálná máma se svým synem do náruče a řeknou si, jo, to zvládneme, budeme si o tom povídat prostě jakoby více. A vlastně to řešení najdete na bezpečně v síti, kde jako nějaké návody prostě ty rodiče najdou, nějaké postupy taky, takže je hrozně důležité si ty věci jako vzájemně sdílet a AI používat jako nástroj na konkrétní úkoly, které má plnit.
0: Přišly vám už možná nějaký takový reakce trošku rodičů v šoku, protože si mysleli, že děti používají AI možná tak ve škole, aby nemuseli psát seminárko a najednou zjistili, že tam mají fakt jako skutečný, jako neskutečný, ale jako že si myslej, že vlastně ta AI je jejich kamarád, nebo že přesně se jim svěřují s věcma, které by čekali, že se svěří těm rodičům a oni místo toho tam chodí a píšou.
1: My to nevíme, že by to bylo vysloveně jako, že by někdo za mnou přišel a řekl mi, takhle se mi to jako děje, ale víme to od spolupracujících organizací, které jako i vidí to, že si ten vztah s tím chatem vlastně jako budujou. Že je to taková ta jako v mezilidských vztazích je hrozně těžký někdy s někým vyjít, prostě je to jako komplikovanější. Vyjít jako s chatem je vlastně jako hrozně jednoduchý.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy. S
2: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Mým hostem v pořadu Trendy je dnes Dominika Hrdová, ředitelka nadace O2. Dominiko, samozřejmě to téma kyberbezpečnosti je strašně to je široký, prostě sharingy, umělá inteligence, kyberšikana, co na sociálních sítích, kam posílat fotky, kam neposílat, jak sdílet svoje děti na internetu, jako je to hodně. Vy se samozřejmě tohleto všechno, celý to velký téma, snažíte nějak zastřešit na tom webu bezpečněvsíti.cz. Jak se v tom teď vyznat? Protože je možný, že nás někdo poslouchal, trošku se třeba chytnul za nos, řekl si, no u nás doma taky ta komunikace možná neprobíhá úplně, jak bychom chtěli. Tak když přijdu na ten web, jak se tam zorientovat a jak z toho prostě dostat co nejvíc potom i třeba pro tu schopnost lépe komunikovat na tohleto téma?
1: Já bych to rozdělila tak jako podle toho, v jaký role se jako nacházíte jako ten uživatel, který přijde na tu webovku. Vezmu to od rodičů, rodiče tam najdou, jak ten jednoduchý kvíz s 10 otázkama, hele, jak doma komunikujete, o čem komunikujete, kdo je iniciátorem, vyskočí vám prostě nějaký jako typ člověka, jak komunikujete doma, co vám vyhovuje, ale nějaké tipy a rady, jak s tím pracovat dále, aby ta komunikace mohla být trochu jiná, nechci říct lepší, ale prostě jako pro ty děti možná jako přijatelnější pro tu komunikaci, aby se vám jako zvěřovala. Rodiče tam najdou i podcasty, články o tom vůbec, jako co se děje ve světě v souvislosti s online bezpečností, co jsou jako trendy, na co si mají dávat, jaké výzvy jsou zrovna, jako, aby prostě věděli, co se kolem toho jako děje. Najdou tam i nějaký slovník kybermládeže, protože častokrát nerozumíme vlastně jako těm dětem, jak na nás mluví, protože anglicismus jede a tak dále. A samozřejmě tam najdete i spoustu jako videí, které si můžete prostě pustit buď sám jako rodič, nebo prostě společně s dítětem podle toho, co budete jakoby preferovat. Je tam toho hodně. A co je na tom to nejdůležitější je, že si dokonce můžete ještě filtrovat podle toho, jak staré děti máte. To znamená, podle toho, jak staré děti máte, vám dáte rok a ono vám to vyhodí vlastně, co byste v tom věku tak nějak plus minus jako mohlo řešit, anebo podle témat. To znamená, jestli jako řešíte ve škole, že je nějaká kyberšika, nevíte, jak se k tomu postavit jako rodič, nebo tam řešíte nějaký sexting, posílání si nějakých fotek, jakoby čehokoliv, tak podle tématu tam najdete jako rodič. To platí i samozřejmě pro učitele, pro které tam taky máme vlastně překlopené materiály z O2 chytré školy, které jsme se vlastně 8 let věnovali, věci do výuky a tak dále. A funguje to úplně jako stejně, filtrujete, co potřebujete, co hledáte, jestli prostě jste prvostupňový učitel, druhostupňový učitel, ale samozřejmě jsou tam i ty samotné výzkumy, i ten poslední, o kterém jsme se vlastně teď bavili, o tom, jak funguje AI, jak děti komunikují s rodičema doma. Ale jsou tam i starší výzkumy a zároveň jsou tam nějaké informace grantovým programu. To znamená, jako nadace O2 dává i finanční podporu do škol, aby jsme trošku podpořili to, jakým způsobem můžou vzdělávat děti, učitele, ale i rodiče jako na školách. A pak jeden takový jako stream pro děti. Je tam online vzdělávací hra Net Nights, kterou si můžete zahrát buď sama, nebo s kámošem, nebo v rámci výuky prostě až 30 dětí. Je to něco jako Člověče nezlob se, akorát je to taková jako deskovka, kde prostě házíte jako kostičkou, panáček se posouvá po poli a vždycky, když se jako posune, tak se vám vyskočí otázka, jsou tam 3 možnosti odpovědí, vy si vybíráte tu správnou. A pozor, tam je takový chyták, jo, aby to jako, aby jsme trošku podpořili čtenářskou gramotnost a takový jako chytráci to jenom tak jako neodklikávali je. Musíte se opravdu přečíst a snažit se odpovědět správně, protože když to neuděláte a odpovíte špatně, tak jdete zpátky. Vždycky jenom o ten jeden hod, ne úplně na začátek. A vždycky je toho součástí i vysvětlení, když odpovíte správně nebo špatně. Takže pro ty děti tam můžete najít i vzdělávací hru.
0: Jasně, takže takovou hravější formou, aby...
1: Gamifikovanou. Jasně.
0: Dnešním tématem byla kyberbezpečnost. Dominiko, já vám moc děkuju, že jste byla naším hostem. Velice důležitý téma. Já za sebe doporučím ten výzkum, protože tam jsou opravdu jako podle mě čísla, které můžou českýho rodiče, smysl, nebo českýho člověka jako malinko šokovat. A já doufám, že tenhle ten šok ale přispěje k tomu, že ta komunikace se začne otvírat, zlepší se, protože si myslím, že pro každýho, že to všichni jako vnímáme, že to je strašně důležitý téma. Takže ještě jednou moc díky, že jste byla hostem a že děláte to, co děláte.
1: Děkuji za pozvání. Trendy Express na Express FM.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
5: Let's go.

0: našli, kdo ví, co bude dál.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Když chci

0: while I was in America, listened. We play.
1: Al Massey. Al Massey.

I'm your veil.

seashell in my ear, and it all comes back.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Když

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
3: Music. First. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Hudba na prvním místě. Express FM.